o dobách, kdy byl jsem mušketýrem. Často jsem zapomněl svůj kort i s bandalírem. V Chambre separé naproti Café de Paris. Když vezeš na kočár

na poprvé. Kdyby se stalo, že by to kikslo, na sebe dám deku, rum do sebe na ex, káře bych vynadal, ty zhnilá pixlo, zatím je to miláček, značky Kalex, vrm, vrm, vrm, vrm. Řeknu vám to otevřeně, ve Škodovce tisícovce jezdím denně.

ale jede Škoda 1000B z roku 65. Tuhle, když jsem jel na Jihlavu, přes cestu přebíhala černá kočka, smůla, nechtě jsem mi přejel hlavu. Za mnou hledí její smutná očka.

tak jako raci. Zbabělost hosty, každý si pozvedá, pálí ho dlaň. Mnozí se stydí, že stavěli svět.

píčeň se dívá na malého chlapečka, jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nechytit a rvá ti si z cizího,

je po dešti složitě, žijem, žijem složitě, složitě, žijem, žijem složitě. V korytě řeky se zvedá kalný proud, chtěla jsem lítat, tak nenuďte mě plout. Vždyť všude čtu a pokud vím, tak ženská to je jenom slabý tvor. Škola také už mizí pod vodou, místa nejsou ani náhodou. Jen řeka stoupá z břehu a povodeň se šíří jako mor. Dívčí představy ty odplouvají do dála, tak co jsem mu patřila, mě mlčky říká plav. Složitě žijem, žijem, složitě, složitě, žijem, žijem, složitě.

Vidíš, holka, není to tak složitý, dospěli jiný, teď chápeš to i ty. A ještě včera byla zhloupé, rozmazlené dítě. Teď plaveš řekou, vzal tě dědí prout, souhlasíš s ohněm, co musel uhasnout. Až půjdou kolem rybáři, tak chytnou tě i do děravé sítě. Jeden z nich ozdobí ti šaty vzácným kamením, schováš se za jeho příjmením složitě. Žijem, žijem, složitě, složitě, žijem, žijem, složitě.

kde tě zrovna bota tlačí. Uvařím pro nás bílý kafe z ničeho,

0: bezkrevnou nemocí. Víčka volají po spánku po půlnoci.
1: Dosud nikdy dřív

než budu kameny ubit za to, že jsem drze políbil svou ženu. Chci se radovat a zubit opřen v Radce o kostelní stěnu. Moje údolí zurčelo potoky a pivem ze sudů. Ačkoliv žíznivý, nepil jsem patoky.

za stinných časů zpívat písně stinné je osud trubadura. Koně výjíždějí do soutězky nahoře ve skalách.

tou polednicí, vždyť víš, že má kočičí oči. Má z tebe strach, navíc koledníci svou řechtačkou zbláznění točí. Utichne jak po ní slehne se zem, už zas budeš obědvat slzy. Stačí se obléct a vrátit se sem, s klekánicí setkáš se brzy.

varuje tiše, že město má práh, kde vítr se v kopřivách kývá. Večer se promění v dojemný kýč, když plující mou svítí v řízi. Bledule ženou tvé démony pryč, zpět v obrazech na stěnách mizí.

bazilejské před šantánem modrý svět. Je slyšet hlasitý smích, občas klarinet. Jednu kabaretní umělkyni tam od vidění znám. Jo, je vážně pěkná a jmenuje se Marianne. Pro ní námořníci ještě v přístavu přichází jak o srdce, tak o hlavu. Zrychluje se tep i dech sochám všech svatých na mostech před oči.

bazilejské před šantánem modrý svět. Je vidět lidi, ve vzduchu kouř z cigaret. Noc je ještě mladá, to bude zase flám. Ostatně jako

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Když má člověk v kapse spoustu let a nic

Hejrali jsme jednou struny kytar lacinej. O pár kroků dál se na nás díval. Starý pán už od pohledu trošku podivnej. Hned se vecpal s náma do vagónu, když zahoukal k odjezdu ten ocelovej krán. Na kytaru na mým klíně koukal a za chvíli ptal se, jestli mu ji neprodá.

láhev vína si dát. I když vlastně ten večer domů chtěl psát. Pozdrav

ležela bílá křídla. Na břehu jezera na rameno si mi brečela. Brečela. Stráň u vody opilují včely, vítr ti fouknul do vlasů, slunko zapadá, tak snad aby jsme jeli, je málo času.

zapadal prachem. Jen pavouci v síti a trpký pach klihu a embrya myšlenek chvěla se strachem. Kéž nemusí žít.

jako zabíjení zvěře. Do tmy lákali po otevřené dveře. Rozhlížela se kolem bezmocně a dlouho.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.

Marušce táhne na 14, ráda čte Filipa a Bravo a líbí se jí Michael Knight, chtěla by se s ním toulat travou. To její očím nečte nic,

taky bude. Proč se ta holka zamyká? Má nějak roupy v osmý třídě, snad nestydí se potříká. Takovejch ve vaně už jsem viděl. V košilce, která sluší ti, nejdeš spát, protože se stydíš. Očím si klidně rozsvítí, černej klín přes tu látku vidí. Maruško, skončila ti poklidná sezóna, čekají tě 4 roky pekla.

srdec, až dočista tě zlomí. Jak jen to jde, tak utíct pryč, svěřit se náhle není komu, jako cejch pálí v ruce klíč, když po

na kraj háje bukových očí. Usedl na zem, kde chladil stín. Po kopci

ve vzduchu odrazy vyhřátých cest. A v údolí soukromé radosti, slavnosti umělých květin. A v údolí soukromé radosti, slavnosti umělých květin. A potom podél

po kopcích beránci zvlnili nebe. Zvonili na zem, zvonili na

jsi už dlouho pryč a nikdo blízkej není na blízku. Štrozi na tom líp, ten může strčit hlavu do písku.

onen pán mi bude třeba líčit trable se starou. Semeleme všechno možný, ženský fotbal, politiku, nic nestojí za nic, ale hlavně, že nám chutná. A ve zpětným zrcátku toho erárního žigulíku zmizí moje trápení a všechno bude putna. Jsi už dlouho pryč a já se vozím v noci taxí.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

štěkal pes, včera je dnes, každý je sám v tom předsálí. A tohle foyer

to není zrovna moc, říkáš, no tak skoč, ať nestárnem. Sedíme dál, měsíc rozsvítil sál, nikdo nechápe proč, že tleskáme. Den má jen jednu noc, to není zrovna moc, říkáš, no tak skoč, ať nestárnem. Sedíme dál, měsíc rozsvítil sál, nikdo nechápe proč, že tleskáme.

0: je krátce po páté.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně. We'll meet again.

Odzvonili ticho, město chystá se krást. Z podzemní dráhy už jen medvědí past. Porodní tramvaj čeká poslední řez. Císařský ostrov plave nahoře

značný hotelovek. Slaní jsem celý večer tahal střepy, ty prasklí čbány sotva někdo slepí. Na jedno téma školních variací, smutky ty začínají.

stín, dva dny nevím, kde je. Zvolal jsem komplet všechny čaroděje. Jak vyšli z módy, neví, co se nosí. Tví smutný oči.

Dor umírá, když prášek na spaní až ráno zabírá, když raněná srna padá do mlází, když starou paní záchranka před domem porazí. Je to ze smutné, když se bílý kůň stane lidskou potravou.

věc, ale vždycky nakonec každý z nás musí zaplatit svou daň. Štěstí, smutek, pláč i smích, tohle všechno na rtech tvých, prosím, stačí natáhnout jen dlaň. Nemusíš se dívat zpátky, nemusíš mi vůbec lhát.

0: Folk. Hlava nad vodou.
1: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Jsem holka, která překáží, pořád se někde plete. A když se slova odváží, tak říkaj, ale jděte.

Potkal jsem tě na náměstí, přálo mi trochu štěstí, do kašny ti spadla knížka a dík té náhodě. V románech se běžně stává, jak jsem tam postával, vytáhli a pak sušil v hospodě. Přestože písmenka ze tvé knížky obtiskla se na talířky.

příliš rychle, těžko nás něco zastaví. Jedeme příliš rychle, snad naše těla vyplaví.

všem, všem bych měl. A co když zklamu, co když zklamu? A co když zklamu, co když zklamu? Mám Apův syndrom a přesto jsem down.

ani tokamak. Jediná šance mrknout do ábíčka, jediná šance, no a pak vzbouří se mozek proti přítomnosti.

ani jednu na moři touhy. Šly lodě ke dnu. Dneska neplujeme ani na měsíc. Kolumbus nevypravil karavely.

0: dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

tajně přát si zůstat aspoň chvíli sami. Pojďme si lhát, to jsme se naučili od táty a mámy. Lhát, že i přesto přes

jak zapomenout na ten čas, kdy stáli jsme si blíž. Jak zapomenout na ten čas, snad, že to dávno již. My květy

si Richta, tam už čekal Ríša Bílek na svou jízdní půlku. Na očích měl tmavé brýle, v ruce bílou hůlku, v ruce bílou hůlku. Míša zajel ke kraji, co dál se dělo, věř mi, z autobusu povyběhl před nimi to dveřmi, tváři výraz chápající dovnitř Ríšu vedl a ten mírně tápající za volanci sedl, za volanci sedl.

Ruku dejte na šaltpáku a dole je spojka. Tady se to startuje a tak se dává dvojka. Já vám povím, to dá rozum, když červená blikne. No tak postupte si dál do vozu, on si rychle zvykne, on si rychle zvykne. Autobus se rozjel cikcak a dál jisté prije, že v táboře cestujících vládla hysterie. Jedni pláčí, druzí křičí, třetí.

0: Cestující pozvolna se zbavili své bázně, když poznali, že situace vlastně hrozná není. Na podnik pak přišlo 30 trestních oznámení, trestních oznámení.
1: Je krátce po 7.

dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce Bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

No tak vidíš, už je ráno, pozdrav a jdi, milý slído. Teď si myslím, že jsi řek všechno, co jsi mi chtěl. Pořád stojíš před tou bránou, na co čekáš, milý slído. Mám tam dolů něco hodit, abys

ten čas toulek tichých kroků. Vzpomínáš si, milý slído, jak jsme jednou někde našli křivý klíč.

kterých jenom ty jsi mohl překročit náš práh. A pak najednou jsi měl naspět, kam jsi to odjel, milý slído, když jsem začal kazit všechno,

milý slído, vždyť jsi mě odkop jako obehraný míč. Teď se spohnul od té brány, odcházíš

0: Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Zítra v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny. Nakupte si dřív hezky česky.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
2: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Bila klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 plech při koupi balení za 16,75 za kus.
1: Bila. To dobré začíná u nás.

Ta stuhlost byla v nás a jako kámen táhla nás dolů někam do hlubin. A smůla jako pán na koni vraném šla všude s námi, tak jako stín. Tak vem kladivo a dej první ránu a rozbij tu zeď, která přede mnou je. Pak už slezu z pece, pak určitě vstanu, pak ukážu světu, o co opravdu jde.

rostla tráva, snad jenom plevel a nebo blín. A místo pozdravu nám řekli mor na vás, táhněte ji nám nejlíp do bažin. Tak vem kladivo a dej první ránu a rozbij tu teď, která přede mnou je. Pak už slezu z pece, pak určitě vstanu, pak ukážu světu, o co opravdu jde.

Přišel jarní den, svěží vzduch zavál, zatuchlé kouty rázem vyčistil. A líný potok byl hned bystřina dravá, já v každém oudu měl spoustu sil. Tak pem kladivo a dej první ránu a rozbij tu zeď, která přede mnou je. Pak už se zuspece, pak určitě vstanu, pak ukážu světu, o co opravdu jde.

Tak říkám, brachu, vstaň, pár vrásek a šedin. To není důvod, všechno už vzdát. Kpete horská stráň mé housle už vidí, pro kterou krásku budou večer hrát. Já vzal kladivo a dal první ránu, já rozbil tu teď, která přede mnou je. Už jsem dole z pece a mám spoustu plánů, teď ukážu světu, o co opravdu jde.

trochu jehličí, ať naposled to zavoní. A na hodinky nekoukej, zpátku jdeme, až zvony ze vsi zavoní.

srdce vzít. Starý pádlo Bůh ví odkud a bílej šátek holky, co hledala v řece klid. A raní slunce, když se korunami stromů v mlze mezi kmeny

a vysvlečených parků. Smutky si zabalíme do vánočních dárků. Sukně a sandály se uvolebí v koutě a táhlý melodie znova napadnou tě. Přišel čas promáčených dlaždic na náplavce a bačkor, co si doma hlídají své dravce, přehrátých tramvají i hlav sklopených dolů, blátivých cest a luk

Zamrzlý dušičky se nemají kam schovat. Pod nosem poletuje vůně svazáková. K moři je daleko a naděje jsou matný. Ještě že láhve plný smutku jsou ty vratný.

Přišel čas rovnic o dvou známých, o dvou v jednom. O listech, co se už jen větrem líně zvednou, protože dolétli až tam, odkud cest není.

jen tak něco nevyruší z blaženýho chátrání. Nečuchám už k princeznám, lecos vím a zbytek tuším, dvě, tři pravdy, co mi sluší, co tak člověk uchrání. Jenže v poslední době, co ses objevila, hraju hru o skrocení zlé žlázy. Díky tobě šla do kytek síla, na kterou chlap v andropauze sází.

se na horách, kdo tě nezná, hned se spálí. Moje ambra i ciankály, kolibřík i papiňák. Neprosíš a nemáš strach, i když jednou jsme se báli, když na schodech katedrály ležel kříž a bílej pták. Ten chrám se hroutil a ty ses mi zdál,

Tělo počkalo, tak jsem tě ještě stihnul, jenomže ty si spěchalo, tvůj cíp se v dálce mihnul. A už tě těžko dohoním, prostě máš k běhu vlohy, už tobě tedy nevoním a nestačí mi nohy.

0: ale ty se mi uteklo, abys na jiný zbylo. Ty všechny jistě předhoníš, prchneš, jak uteklo s mě, a všechno jim to navoníš, jako navonělo s mě. Prostě si drze chamtivé, co když se vydovádí, uteče v noci mrazivé, nevděčný hajzl mládí.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

než vyjdeš z domu, než cvaknou vrátka, hoď ještě pohled, hoď do zrcátka, jestli máš tvrdý puky a rysy, jestli pod krkem to, co má viset, to, co má viset, visí. Kravata tenká ve vzorku zlato, už nejsi v plenkách, už víš jak na to. Kdo chce dokázat urvat pár frček, musí si vázat, musí si svázat krček. Protože společenská smyčka, to je tvůj komplic. Zaškrtí slova, která jdou od plic.

zavaž a utáhni, zavaž a utáhni, zavaž a utáhni, zrcadlo žádám, denně o radu, jaký mám uzel dát si pod bradu, zda zakřiknutý či agresivní, inteligentní a nebo radši pivní. Do práce vážu, což není hloupé, lodnický uzel, tam se to houpe, až půjde o krk, mám ještě vždycky v záloze uzlík, v záloze uzlík gordický. Protože společenská smyč

Vždyť přece míříš do společnosti, zavaš a utáhni, zavaš a utáhni, zavaš a utáhni, zavaš.

uvidíš v pokoji jdu. Marný jsem listoval v herbáři, vypadá trochu jak jetel. Roste jen od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Duhová štáva kapesní utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale zpití, jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvítí. Přece míti svůj

ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet.

Večer se má kránu, jak záhněda ke křišťálu. Kouř váhá na kterou stranu a vítr jaký ornament na píšťalu. Král už je starý, líný a všeho sytý, po kapsách jablka, ve tváři pod litiny. Jestli ten další život bude jiný, jestli ten další život bude jiný. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení. O konci světa je konec představ, konec snění.

Modřička sedí v sedle hezky na široko, na zádech kuši, v kabelce nalíčené oko, všichni to vědí a král to jenom tuší, že narostené břicho zase zličtí, že klid a ticho zůstanou na bojišti, že každý, kdo vykouše se stenat, nakonec vzdá se, ač třeba nerad. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení, o konci světa je konec představ, konec snění. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení, o konci světa je konec představ, konec snění.

0: chvíli bylo 8.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where.

To chytlo, víš, jak se člověk cítí, jako ryba v síti, jako zaprášený kvítí, jako luční kvítí, o kterým někdo dupe, jako já s lístkem pro dva a kolem prázdný kupe. Prostě chytlo mě to zas,

mě to zas a byl jsem na to sám. Cestu k vám si pamatuju, číslo ještě mám. Utírám oči a prchá je mi síla. Utírám hrnky a vím, z kterého si pila.

to chytlo a nebylo to snadný, teď už slova žádný nezmění noci na dny. Na dny plný světla, kdy svět se na nás dívá, teď je v noci tma a od rána se stmívá. Prostě chytlo mě to zas a nebylo to lehký,

kdo první vystřelí, kdo první padne. Světla nás řezají, řezají do očí.

uvítat hosty a zamknout dveře. Na tváři úsměv, úsměv, co zebe.

král a král je sluha. Panice chvástá, že další ženskou má. Jen malá Marie, ta často smutná bývá. Na hradě tančí

jako duch, až ta chvíle nastane uválčený.

0: Du hast deine Abiki hierher. Sind Christila und Gaki Abi. Ananda Abi. Und du tiachis eh. Schimpezi wak bei Saki. Nunima. Chedaki Bibila. Hat a.
1: Supet skoze.
0: A vy čadali.
1: Svolna mizí.
0: Počaku schokťa ugná.
1: Tak jak jezdec.
0: Šo dožu.
1: Za obzor.
0: Já osmaka už
1: věrný sobě i své vizi.

0: rozkvetle.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

zapal oheň ve mně. A zapal oheň ve mně. Budeš mě mít. Budeš mě mít. Denně. Na noční směně.

Na počátku nebylo nic, pranic, ale pak si Bůh řekl víc, chci víc. Tak tedy stvořil nebe a zemi, slunce a měsíc, s hvězdami všemi, ale na

Pak řekl si Bůh se svým duchem, duchem. Všechno je to nějak suché, suché. Tak rozdělil vodu nahoře dole, ať naplní údolí a zavlaží pole, ať to všechno není suché. Kde je voda, ať se zelená, zelená. Bůh do půdy rozhodil semena, semena. Tam, kde bylo zase to a našlo se dost vody, tam vyrostly rostliny s rozmanitými plody. Kde

0: je pár minut po 9:00.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
0: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

První průvodce, co se mnou chodil stezkou Mohikánů, po tajů plných ostrovech, kde 15letých je říše kapitánů. Vy jste znal plachty škuneru, co brázdí moře, dokud vítr vane, i sníh a led a bobří hráz, kde plání sviští

jak dým se táhne z táborů, kde písek zlátne a roh heren kypí. Opuštěnou prérií, kde zbyly kostry indiánských týpí. Vy jste znal ohně stopařů pod bílou skálou, když noc k lesům padá. I hřívy černých mustangů, co víří písek Jana Estacada. Ty obrázky mi dodnes září, jako kdyby měly zlatý rám. Na stezky snů a rudých tváří já se zase nocí

kanadských kajaků, když navrací se z lovu k svému iglu. I džunglí dávných pralesů, kde svítí oči šavlozubých tygrů. Vy jste měl klíčky klukovství, co otvírají dobrodružná vrátka, tak na loveckých výpravách.

My stárnem, však sny nestárnou, tak díky za ně, mistře Buriané. A tak si myslím, že vy pořád u věčného ohně někde v kruhu sedíte a posloucháte příběhy svých malovaných druhů, co mají čapky z kožešin a jejich oči hledí ostře do dálky spod pestrých čelenek pošitých.

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Zmrzlina Rios různé druhy kus za 9,90 a paprika žlutá kilo za 39,90. Penny.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Zbyli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v báru se končí. Konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ní. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul, nejdřív jen si. A pak s ním. Já si už celý večer přál vás poznat víc. Jsem jen tak poutkou stířek,

0: povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada. Haha, možná můžete být rád.
1: Někdy chtějí slova, jindy zase čin.
0: A často nevědí, co chtějí. Tak na tu lotérii připijím teď náhle.

si tak rok, co já na bále byl a u stolu seděl a červené byl kolem lidí jak much, samý tanec a smích.

si zvyk, pak uprostřed parketu zvedl se křik. Už kapela stojí a parket se prázdní, tam pod věncem schojí.

nátoč, jak v ruce má láhev. A ten druhý se snouš, potom ten s nožem budnul a ve chvilce příští blaň opíše kruh a láhev se tříští, ten s nožem si lep, možná chce se mu spát, druhý držel si bok. Vzdychl a spad. Dvě pravdy, dvě lži, tu při sobě.

velký dálky, poštovní holuby zamrzly v polích. Měl to být román, já napsal půl stránky, písmem jak okraj poštovní známky. Nechtěl jsem kradený průhledný slovo, ať je to zmatený jako my oba. Pošták zase kroutí.

Na stole lístek popsaný smíchem, nikoho neznám, jen ten skup písma. Má kůži do hněda už v půlce prázdnin, byla prej na sebe zbytečně přísná. Přijedu za tebou ke konci týdne, pak je tam škrtáno a pí.

0: z velký dálky, poštovní holuby v zamrzlých polích.
1: Na Rádiu Folk posloucháte Hodinu písniček z let 1980 až 1989.
2: Já vám tu zrád jezdím na venkov, do chalupy tý mojí báby, texty písní píšu u chlíva. Voní to tam a tak je tam ticho, sedím a buchet, mám plný břicho, před rameno se mi nikdo nedívá. Kdo by to řekl, že kolem toho chlíva lítají můzy a že to tam zpívá?

někdo písničku o ničem s radostí zpívá. Křepce leď do kraje, holubičko moje sivá. Několik minut já skládal uchlíva, náramně lehce se ta píseň zpívá.

0: Líny milenci se nestyděli, růžový a svěží. Vrby měkce koukaly skrz přerostlé ofiny, tak jsem prošel kampou a mířil k mostecké věži, ke věži. Bitte schön, wie kommt man zum Wenzelsplatz?
1: Ja.
0: Železářství na náměstí, v srdci malé strany, parní pekárna sem voní, až se hlava motá. Štafle nebyly a nejsou stále vyprodány, zeptejte se někde jinde, zkuste to u Rota.

0: Ti žloutky na Vltavě čistila si peří vodní fauna. I rackové rovnali si na slunci peroutky znečišťujíc přitom sochy Matyáše Brauna Matěje. Please, would you be so kind as to tell me where can I find the Wenceslas Square?
1: Yes. Yes, yes.
0: Staré město přijalo mě jako svého syna, jen holuby vystřídali klouzavý let Racka. Pátá byla z radnice a taky z Klementýna, když jsem kráčel po náměstí primátora Vacka doktora.

0: Kromě jeho průčelí zdobí stylová štukatura. Zvenku hraje vám na city, zevnitř však na vášně, když na dveřích objevíte nápis Inventura do háje. A tak jsem prošel staré město, prošel i to nové, prošel jejich uličky, ty širší i ty uší. Praha je a zůstane má věčná první love. Nesehnal jsem sice štafle, leč potěšil duši Čecháčka. Prostě tě pažalsta, jak mě prajtí k berioskeli k čajke?
1: Da? Da.
0: A jako bych ty štafle měl a stoupal po nich vzhůru, tak mi bylo, když jsem končil tuhle pěší túru. Praha je krásná, když slunce svítí do čertovky, zkuste taky někdy sehnat štafle za 300. 3 kila.

o jednou osud do Detroitu svál. Tam auta dělal na pásu, ty pro rychlost i na krásu, pro pány z firmy Motors General. Vždycky, když bral vejplatu, dluhy odčet a outratu, viděl, že i kdyby hodně mák. Mínus vždy zbude a ne plus, že nikdy neušetří na ten vůz, co je tu dělal značky Cadillac. Večer, když líhal v baráku, tak sny měl o tom bouráku, má dlouhej čumák, jezdí jako drak. A že nesedal na sucho, tak nápad klep

vytopnula hlídka z Harley. Co je to za typ tenhle Cadillac? Hej, vylez ven z tý ozdoby a koukej říct rok výroby. A děda řekl, rok výroby?

veličenstvo kat. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Na rohu ulice vrah o morálce káže,

Dálo veličenstvo kat, modlit se, jak si přálo veličenstvo kat. S úšklepkem ďábel viděl pro každého podíl. Syn otce nenáviděl, bratr bratru škodil, jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo.

0: Mila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale nára mě táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu typnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček. Z nevěry nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
2: Hrozny révy bílé, 0,5 kg za 39,90 a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90.
1: Byla. To dobré začíná u nás.
3: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
4: We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some

zilála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič.

chladič, čerpadlo, diferenciál, sytič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, křídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a kus svýho srdce dát. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy při pruty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit před rozjetím, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat bojnej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při směchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa.

přes haličské pláně vane vítr zlý. To málo, co jsme měli, nám vody sebrali, jako tažní ptáci, jako rolísy. Letíme nad zemí dva modré dopisy. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam budeme se zítra ráno brát. Farář v kostele nás sváže na věky, věnec tamarišku pak hodí do řeky. Voda popluje zpátky do moře, my dva tady dole a nebe nahoře.

Stavím ti dům z bílého kamení, dubovými prkny on bude roubený, aby každý věděl, že jsem tě měl rád. Postavím ho pevný, na věky bude stát.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V Dačicích tam mají Antonínskou ulici, jde kolem kapličky a končí u Dyje.

oblíbence, co si šíří. Někomu nechce se spát za okny netopíři.

0: to noci, než ráno vybledne svět. A tma je jako v ranci,
1: na krok nevidím,
0: pozveš mě směle k tanci,
1: veď

0: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batůšky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
2: To spuštění ještě doženem. Teď sem hoku pojď. Něco ti povím. Ty víš, co je bludná loď. Takový koráb. Prý je jich moc, co bez posádky bloudí. A když je noc, tak straší námořní. Ti víc než bouře se bojí toho zvláštního kouře, co ohlašuje bludnou loď. A mají strach, když ji vidí houpat se na vlnách. Jenom se nesměj, je to tak. Jenomže já hopu. Já znám bludný vlak. Podívej, je to tvoje první cesta, tak měl bys znát příběh rychlíku 3050. Nočního vlaku, který jednou ze stanice vyjel ven a prvním hradlem řádně ohlášen, nedojel už do žádné stanice. A od té doby nejvíce bývá vidět na tratích, jako je tato. A za nocí, jako tahle. A kde jenom jedny koleje v té chvíli jsou, tam vlaky dva se nesnesou. Koukni na zrcátka, jak jsi zblednul. To znamená, že už se bojíš. Svítí červená, máme čas, já to dopovím. Protože ještě o tom vím, že tenhle bludný vlak nikdo neřídí. Nemá strojvůdce, jezdí bez lidí. Představ si, že semafory nevadí mu vůbec. Sám správnou výhybku si nahodí. A jezdí si, kudy chce ten 3050. A zmizí dřív, než stačíš poplach udělat. A teď ti řeknu něco nakonec. Ještě taková divná věc tu je. Totiž, když nějaký vlak snad se srazí s tím rychlíkem 3050, tak ten bludný vlak tam pak nenajdou. A jen trosky vagonu druhého vlaku jsou rozházeny u tratě a svědků pár vždycky popíše nejdřív hrozný žár a potom zvláštní zář kolem vlaku a za okénky žádná tvář. Prosím tě, tak už se netřes, přece nebudeš se bát. Víš, celý ten rychlík 3050 je jenom vtip, který vyprávíme nejdříve každému cucákovi, co je u nás poprvé. A myslí si, že už všechno zná. To nám to uteklo, svítí zelená, tak jedem. A už se netvař vztekle, tak. Podívej, proti nám jede vlak. Už ho zdravím, teď zastaví. Ne, jede rychleji. Pro boha, po naší koleji. Nesměj se, tohle není vtip. Máš pravý oči, když líp než já. Okna vagonu září do noci. Horko najednou, pojď mi pomoci. Podívej, to není možný snad. Má na mašině číslo 3050.

0: zatoužil jsem včera za kliku.
1: Vzít u nočního podniku
0: s balíčkem oběživa.
2: Hou, hou, s balíčkem oběživa.
0: Žízeň už na mě klečela.
1: Nebylo jistý docela,
0: že Lojza točí piva.
2: Hou, hou, že Lojza točí piva.
0: Ulípit maják ve štole,
1: židle obrácený na stole.
0: Jo, to byl smutný obraz.
2: Hou, hou, jo, to byl smutný obraz.
0: Tak před hospůdkou zavřenou,
1: s náladou rázem zkaženou,
0: řekl jsem si, to je podraz.
2: Hou, hou, řekl jsem si, to je podraz. A že jsem nejlepší a žádná dvojka, mistr světa, hvězda zločinu, vedoucí výčepu Alois Chvojka,
0: zapláče zatím, co já prchnu počinu. Ránu jsem dal pěstí mamutí
1: a skel ve okně křachnutí.
0: Rámusu dělalo fůru.
2: Hou, hou, Rámusu dělalo fůru.
0: Přes květináče schozený
1: a cáry záclon uzený
0: dělal jsem inventuru.

0: nade mnou na účtenku začal počítat. Tak to máme?
1: Pelargonie.
2: Stol!
1: Jedno okno, dvě.
2: Stěl!

Na dlouhé chodbě zavrzaly kroky, jednoznačně chůze ženských bot. Dokážu si představit i ty boky a pozor, holka, teď tam bude schod. Po dlouhé chodbě se ty kroky blíží, moje dveře jsou jak magnety. A teď stojí, snad se nerozhlíží a pozor, ťuká, je to tvůj soused a ne ty. A tak jsem zůstal sám.

Další den z léta zmizel do daleka. Řeči se vedou a víno pije. Do vody vstoupím ještě mockrát, ale

0: Marián a prachy nežere, vážně nežere.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

trčí do ran. Příslušnost uctěných osob, různá a neznámá. Unseren Helden a sláva ukelským hrdinům. Kdo půjde příště, déšť prohledává každý dům.

večerní terapie vodou. Lehnu si u břízek, vždycky to zabralo, vždycky až na dnešek. Někdo se loučí se svobodou a nahlas nadává, něco se nevzalo.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

dobře víš, jak se člověk svých snů těžko vzdává. A tak jsem

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Po hluboký vodě, po černý hlubině, utržený kvítí, pryč ode mne plyne. Že nebylo nikdy lásky mezi náma,

vyměřit, jako očím z uhle nedá se uvěřit.

0: ti. La la la la la la.
1: Rybky, co družičky, na pohřeb ti půjdou, a ty splavy modrý, zvonit hrany budou, budou zvonit hrany, že tě není škoda, neuměl smilovat, vzal tě čert a voda. Víckrát se nevracej do naší světnice, musela bych ždímat mokrý nohavice, taky bych musela sedat vedle kamen.

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where.

stůj, já volám prosím, stůj, vlak nic učí klidně dál. Pak v rychlosti se zastavil a jen píšťala řve dál. Já na vexl se podíval blíž, ještě blíž, šak jsem do kapsy a vyndal malej vyhybkářský klíč.

Lampu zhasni, už je pozdě, musíš spát, říkala máma o půlnoci tolikrát. Zhasnul jsem na oko, než

a zkoušel svazek klíčů zvenčí. Z kampy jsem vybíhal, pak bleskem do pátků.

0: u nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Bila klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 plech při koupi balení za 16,75 za kus.
0: Bila. To dobré začíná u nás.
2: Hudba hory přenáší.

Bárky vezou kávu, sýr a zástavu. Z nevyhraný války.

každý ráno z bílých voliér. Vylétají ptáci, nesou příslib slunce na sever a večer se pak vrací.

uzavřeném prostoru se mnohé věci stanou. Kódované zámky nejsou sicilskou obranou. Pohrávám si s myšlenkou, že mě bereš zkrátka. V kapsách tvého kufru jsem jen prázdná přihrádka. Jen 3 tahy povolím a zvolím gambit dámou. Rafinovaně mám šanci, že se zámky zlámou. V polstrovaném prostředí jsem samostatnou chlapní. Nevím, co se děje kolem.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.
1: V této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

až jsem se celá proměnila, tak jako kukla v motýla. Tak jsem tu s vámi léta žila, i když ta láska skončila. Nevěř, že kru...

máš určitý problémy. Každý má svý problémy, ale už se to vleče hrozně dlouho a mě vůbec nezajímá, že nemáš stálý zaměstnání a každý večer musíš hledat nějaký místo na přespání. Pro mě je důležitý jenom to, jestli všechny auta mají

Pamatuješ na koncerty na Cibulce, když léto nebylo ještě ani v půlce a tvůrce toho všeho se jenom bláskloně smál. To byla ještě jiná Praha, možná už ne to Třešňáková madama, ani ne ta nána, co se ti smál.

0: že je Milada.
1: Chtěl bych tě ještě někdy vidět.

0: chtěl bych tě ještě někdy vidět očima, jaký jsem měl.
1: V této hodině hrajem na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

v zátokách ticha se mi ztratí. V tu chvíli přál bych si nebýt už sám, diváky hledám podél trati. Zkouším tě najít, zkouším ti psát, obojí téměř marně. V ruiny se mění můj dřevěný hrad,

pochopil, i když na město zas dosedá stín. To, co jsem nevěděl, teď možná už vím. Něco je pravdou, anebo jen se zdá. Tvoje ruka v dlani možná je má. I když na město zas dosedá prach, otevři oči, my už nemáme strach. Jsou v nás tyhle ty pocity, jsou v nás. Hrajeme, pocity jsou v nás.

pochopil, i když na město zas dosedá stín. To, co jsem nevěděl, teď možná už vím. Něco je pravdou, a nebo jen se zdá. Tvoje ruka v dlani možná je má, i když na město zas dosedá prach.

milované pěl. V očích jiskru soubojů a v hrdle zlato měl. V žáru noci hluboký se spolu opijem, květy naší lásky tvojí krví zalijem. Žít pak budem v naději, že přes

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

může Bůh stát na tvý straně. Můžeš mít všechno, co chceš mít, od darů ošoupané dlaně. A všechno dát a všechno vzít, můžeš stavět schody ke hvězdám, nebo kolem sebe hráz, ale nedoufej. Že vrátíš čas.

Můžeš být mladý, krásný, silný, můžeš mít pravdu, můžeš lhát, můžeš mít instinkt neomylný, můžeš se na výsluních hřát, můžeš stát rovně nebo kulhat, můžeš

za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce Bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

než rozbouřené moře, od které ty vítr žene na útes. A my oděni jen spoře, myslím, že nahoře i dole bez, hledíme do nebes i na obzor. No boat today, tomorrow maybe, marný je vzdor. Vlny mají u huby pěnu, jak se tě snaží pohltit. Pospíchám chránit svoji ženu, bojuji s bouří o tvůj klid, snažím se pochopit duši tvou. No boat today, tomorrow maybe, zas to.

karpatských lukách, vysokou trávu slyším růst. Na další dírku jsem si utáhl, my měli v lásce dlouhý půst a z tvých úst mi zní vždyť víš. How about today, tomorrow maybe, budem si blíž. Každý má svůj ostrov opuštěný a na něm zkouší věřit tomu, že dá se žít život bez milované ženy, dá se to přežít bez muže, čemu pomůže prázdný dům. How about today, tomorrow maybe, k našim snům.

krv od tvého je opodál. Já přece nechtěl být tvé hoře a ty snad nechceš být můj žal. No tak co s tím dál, jak žít? No about today, tomorrow maybe. Budeš-li chtít. Čas jako blázen ulít a vychr dávno přestal vát.

s hlavou v dlaních na starý dobrý československý socialist.

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
1: V Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Zítra v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny. Nakupte si dřív hezky česky.

ovoce a to, co bylo, jsme nechali při vodce za pijánem. Já sám a ty sama

0: saw the light. They was good. And God divided the light from the darkness.
1: Exit ti spím, má lásko. Jak se ti tančí oblací, kolik máš snů, splněných přání a kolik znáš tajemství. Jak se ti spí a víš, jak moc chybíš, musíme dát

proč nejde to vrátit do stejné řeky dvakrát nevstoupit. Jak se ti spí a já tu trochu bloudím v tom našem čase, co žene nás dál. Stále mám schovaný prstýnek z poutě.

To ti sedím v Číně a bos mě hodil lano, abych jel. Ty koncertní síně budou muset počkat, bohužel.

0: až si ten dům pronajmu. Oběsím se samým štěstím, nařím se.
1: Je krátce po 16. hodině.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh. A vánice sílí v porivech ledových. Z chýší dřevo mizí a mouka ubývá. Do sýpek se raději už nikdo nedívá.

Pak jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod srázem, krev nám tuhla v žilách nad tím obrazem, já klobouk sněl. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

Slavné obrazy velkých mistrů zdobí sbírky světových galerií a v kopiích přinášejí tajemnou krásu palety a štětců, prozu dlouhých hodin a bezesných nocí, bohatství ducha a dovednosti rukou i do nejprostších domků. Každý z nich má, stejně jako jejich tvůrci, svoji historii. Avšak ne každý malíř dokázal namíchat do barev dech věčného života a štětce vést tahem nesmrtelnosti. Mezi ty, kterým se to podařilo, patří italský malíř Leonardo da Vinci. Jedním z jeho nejslavnějších obrazů je Poslední večeře páně, který provází zajímavý a poučný příběh jako přesvědčivé svědectví o věčném boji dobra se zlem a jejich neustálých vzájemných proměnách. Když se Leonardo da Vinci rozhodl, že obraz namaluje, hledal nejprve model, podle něhož by vytvořil postavu Krista. Stovky mužů přicházeli a nabízeli své tváře očí mistra, který toužil nalézt obličej Kristovy krásy a ušlechtilosti. Po dlouhých týdnech usilovného hledání nalezl konečně vhodný model. 6 měsíců kreslil da Vinci hlavní osobu svého obrazu. V průběhu dalších 6 let nalezl postupně 11 mužů, kteří vytvořili vzor pro zobrazení 11 apoštolů. Jen jedno místo zůstalo prázdné. Místo pro tvář Jidáše. Opět dlouhé týdny pátral da Vinci po muži s tváří poznamenanou kletbou pokrytectví, podvodu a zločinu, s obličejem, který by představoval povahu schopnou zradit nejlepšího přítele. Po mnoha bezvýsledných pokusech nalézt jej, se da Vinci dozvěděl, že v Římě byl odsouzen mnohonásobný zločinec k trestu smrti. Mistr hned odejel do Říma a vyhledal vězení, v něm se onen muž nalézal. Když ho vyvedli na nádvoří a sluneční paprsky se zabodly do jeho tváře, poznal da Vinci, že nalezl poslední model svého obrazu. Dlouhé, rozcuchané vlasy pokrývaly trestancova ramena a hřích se zločinem vepsali do jeho tváře hluboké jizvy nenávisti, zbabělosti a hrůzy. 6 týdnů maloval da Vinci 13. postavu Poslední večeře. Když obraz dokončil a strážní odváděli odsouzence naposled, otočil se a zvolal: Pane da Vinci, vy mne neznáte? Vy opravdu nevíte, kdo jsem? Ne, nikdy v životě jsem vás neviděl, odpověděl mistr. Dázavý pohled trestancových očí spadl do prachu nádvoří. Pak se ještě jednou obrátil, pohledl na dokončený obraz a rozpraskané rty zašeptali: Vždyť podle mne jste před 6 lety maloval Krista.

0: u nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Skočte si pro Ondoliva olivový olej 750 ml za 199,90 a Activia 120 gramů, dva druhy za 9,90.
0: Bila. To dobré začíná u nás.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

takhle nějak to bylo. Jedlo se, zpívalo, pilo. Princezna zářila štěstím, hotelu nad náměstím. Drak hlítal u dveří sálu, na krku pletenou šálu. Dědové vše vědí okolo popelky, žvatlavě slibují šaty a kabelky. Každý si odnáší kousček úsměvu, deštový mraky se chystali ke zpěvu. Hosté se sjíždějí veliké veselce, paprsky luceren metají kozelce a stíny ořechů orvaných dohola pletou s letícím kočárům pod kola. Šmudla si přivezl v odřeným barburku kámošku z dětství prej nějakou sněhurku. Vrátný se ohýbá pro tučné spropitné a kdo mu proklousne, tak toho nechytne. Kouzelník za dvacku vykouzlí 5 bonů a víte na věži opřel se do zvonů. Na zdraví nevěsty, na zdraví ženicha. 2 sousta do kapsy a 1 do břicha. Nál se za oknem objevil skřítek. Rozhnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval a pak mi potichu do ucha zaspíval.

dětí letíme světem. Všechny ty pohádky patřily dětem. Dneska už se platí buchtama za skočky. Sudičky se smolí kádrový posudky. Obložem prošlými dlužními úpisy. Koukám se z okna a vzpomínám na kdysi. Jak se mi za oknem objevil skřítek. Rozhrnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval. A pak mi potichu do ucha zaspíval.

Něco jsem našel, něco ztratil, od doby, co vnímám svět. Někam jsem došel, od někud se vrátil, abych to všechno zčet. A v dlani levé ruky jsem hledal, co mě čeká.

daň. Minulost ještě mladá, nad námi se sklání. Styčené prsty pravé ruky a slib, že budu vždycky svůj. A pak povel, člověče, stůj. Je nám tu veselo, když srazíme stoly, však něco ve mně zbylo,

0: jízda, kufry si neodbavuj, výpravčí odjezd, výzda.
1: Tak ty sis nepřidal?
2: Ne.
1: Tobě to nechutnalo?
2: Chutnalo.
1: Kdyby ti chutnalo, dal by sis ještě?
2: Co na to říct?
1: Tak on si nepřidal, jemu to nechutnalo. Kdyby mu chutnalo, přidal by si?

Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz. Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Zmrzlina Rios různé druhy kus za 9,90 a paprika žlutá kilo za 39,90. Penny.

0: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
1: My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh. A vánice sílí v porivech ledových. Z chýší dřevo mizí a mouka ubývá. Do sýpek se raději už nikdo nedívá.

jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod strázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sňal. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

U holiče sedím, zrcadlo mám v pozici, kdy skrz něj vidím zrcadlo za zády visící. V něm zrcadlí se zrcadlo, které mám před sebou, a v něm zas ono zrcadlo na zdi za hlavou. A tak to běží dál, jak v dlouhé chodbě bez dveří. 100 hlav po obou stranách, věřte, těžko se věří, že všechny patří mně, vždyť považte ta malička, je sotva větší nežli špendlíková hlavička. Si představte, jako by se vám hlava docela v nějaké nekonečné chodbě, kde si v dálce ztrácela. Co hůře, já tam vzadu spatřil sebe samého, jak mizím komplet, jako by se nechumelilo. V tom zděšení jsem nechtě nechal ústa do kořán, a v tom se na mě z chodby šklebí tisícerých chřtán. Fakt hodně divný sbor, celý složený z mých hlav, až přepad mě v tom křesle existenciální strach. Dále nečekal jsem na nic, strhl plášť a jak jsem byl, s pár omluvnými slovy z kadeřnictví vystřelil. Jo, kdyby mě chtěl zase někdo

tu cestu z kamení, co od malička s bráchou znám. Dva páry nohou vždycky pokoří, s kytarou v ruce si šlapem cestou stále dál.

je to put, tomu se nedá vyhnout. Jsi holka jako prut, jen s tebou o zem švihnout. Dodal jsem si odvahy, nebudu čekat dožní. Sex je cesta do bran ráje, sex je cesta do bran pekla. Půlnoc, doba příhodná je, koukla na mě a pak řekla. No to by snad ani nebylo biologicky možný. Ty musíš se mnou jít, říká mi holka, hele. Zrodil se velký cit v mém rachitickém těle. Stoup jsem si na špičky, ona hned, to je hrozný. Představa to děsná v skutku, jak se splétaj naše těla. Hledej dál svou liliputku, a kdybych i s tebou chtěl. No to by snad ani nebylo biologicky možný. Ať se to rozjede, pojď holka, pojď to zkusit. Ono to vážně jde, a nebudu tě dusit. Šli jsme spolu do polí, tam zapomněli na svět. Objal se mi svalnatýma rukama, když jsme šli naspět. No, ty mi rosteš před očima, ty bys mohl hrát Jirko basket.

0: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
1: We'll meet again. Don't know where. Don't know when. But I know we'll meet again some sunny day.
2: Já bloudil ulicemi měst a nenašel nic, hoč bych stál. Mé tlaně zšedly prachem cest, jen má touha mě nutí jít dál. Cesta má se v dálce ztrácí a bezcílnou se mi zdá jen šlápot pár

a plavou, co pod nohou se blízká, co mě nutí do zpěvu se dát.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
1: Místo očí mít pár knoflíků a černý nos. Sametovou srst a bílý

vždycky stejně příjemně a kýval se dál a dál. Jen s tím úsměvem, co v továrně by natiskli. A klidně bych přežil i její největší nesmysly.

tom panoramatu mezi horamatu sleduji panu Pololvici s horní polovicí hřivnatou. Pana Pololvice řízek z Kralevice smažila, mídlem polila se, potom holila se v poklusu. Vypadala směšně, když se bezúspěšně snažila horní polovici dáti k dispozici cirkusu.

V hrsti pero řízek jedl Nero řízek věteli, vzadu a peniny, kilo huspeniny v popředí. Vsedl do žiguly, strýce Kaliguly, chcete-li, vzal na půdělati, jel si údělati prostředí. V stínu Kolosea seděl v Skarose a netušil, že je volovinou hrát si s hořlavinou u latí. Vatra necti latě, bratra necti latě vysušil, domy plápolali, požár udolali.

Povím třemi slovy, co se Přemyslovi povedlo. Jeda v čele voje našel ubivoje Libuši. Líba drapla dýku, křikla na Vladýku nemehlo. Kde si bol tak dlho, bivoj popadl ho za uši. A na hrb si ho hodil, pak se k hradu brodil potoky. Zna je našlápneli, někde našrápneli, vyletí. Jeden vylekanec zařval helekanec.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Šantrujer nach mi, šantrujer nach mi, šebám fodin. Šantrujer nach mi, šantrujer

všichni se mu smějou. Odchází nepoznám tou cestou osamělou, jen v dětských očích zůstává jeho smích. Prázdný je šapito v sezóně levných vín, když odchází klaun, tak děti ty mu mávají. Sezóna vína končí a voní polní tráva. Zůstala vzpomínka a cirkus jede dál. Smutně jen zamává, dřív by se tomu smál. A já to vím, jen vzpomínka se vrací. Čas je jenom řeka, co se v dálce ztrácí. Dál chci se smát a dobrý víno pít. Sny se někdy plní, to každej dobře ví. Když odchází klaun, nejde zapomenout. Staví se šapito, dál diváci se smějou. Ten cirkusovej stan uzavírá kruh. Dál voní polní tráva, víno má správnou chuť.

0: čas nechám zvolna jít. Pak dám svý díky klaunům, že mohl jsem s nima žít.
1: Proč plačete?

Byl to vždycky lump, s čím nepohnul, to rozbil. Moc nejed hlavně byl a s ženskýma se nebavil. Měl ke dvou metrům a přeražený nos a nějak nebyl schopný krotit svou zlost. Ten chlap byl přesně to, co bys nerad potkal v lese. Báru padne jeho jméno, barman shaker mi rychleji střese. On vyřval, co si myslel, ale já ho měl radši než ty uhlazený typy, co nad každou mou prohrou zaskotačí. Budeš se ale divit, ten

statistik, nespočítá čísly. Kolikrát se má zvonit, nevěřte na nesmysly.

pláče pod jabloní. Co na to říct? Asi nic. A tak pláču pro ní.

Zítra zaskončí srpen a smůla pláče pod jabloní. Co na to říct? Asi nic. Stýská se mi po...

0: před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
0: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

jménem Jeruzalém, v hlavním městě římské kolonie, na sklonku Velikonoc, Pilát si ruce myje. Otrhaný Ježíš stojí opodál,

Křevnovským klášterem tedím knihy se pálí ve jménu kalicha, oltáře rozsekali. Dobrý muž schovaný za portál křičí,

se kácí dle žabí perspektívy. Bláznivá kráso, Vincent je jurodivý. Profesor akademie předvádí lineál, zde jak radno vidětí ryska.

městě jménem, ale to je vlastně jedno, na sklonku přítomnosti a historie miliarda pilátů. Zase si ruce myje.

zastavit snadská vykouřen zrak, utírat jítro celem, spatřit kořen kůčivový, písmo na list tlačit perem, schladit tváře koudlení, éterické oleje pak, vykousat strach logů zpět.

už nevím, co je vpravo a co vlevo, kde má ta věc svou hlavu a kde střevo, už se mi třesou ruce, pod tím sečůrkem tohle je ještě horší.

ke komu se mám přidat, když vyjdu z domu, vždyť já bych rád zaplatil. Jen vědět komu, komu se podřizovat a komu velet, kdo asi půjde k moci.

zůstal starý gramofon, pár fotek a tvůj autogram. Není to vůbec žádný for, že na tebe dneska vzpomínám. Tenkrát, když jsi odcházel, namaloval jsi mi dvě křídla. Řekl jsi, kdybych se nevracel. A vůbec, už jsi někdy vzlítla.

30 minut jízdy na východ od Oklahoma City za písečnou dunou, kde stál jsem na jejím vyvýšeném okraji a vzduch v dolině pode mnou byl rozpálen až na 100 stupňů Fahrenheita, zjevilo se mi jako na dlani město Praha. Město tolik opěvované básníky a novináři.

Praha. Středoevropská metropole s překrásným panoramatem Vyšehradu, Petfína a Hradčan. Praha v barevném koloritu revolučních přeměn. Před branami Pražského hradu se střídají stráže. Přijíždí černý bourák Bayern Motorwerk. Vyváží primátora. Nápravy drnčí na nerovném povrchu, rychlost otřesná, nepřiměřená. Turisti prchají přes tviná dvoří. Prst, kuva, best! Vve primátor na šoféra. Prásk. Rozbitý nárazník, urvané dveře, blinkr uražen, reflektory roztvíštěny, dokován rozšklebený kufr. Barunky na ranc. Z bavoráku je hromada šrotu zabořená do fortelného pilíře katedrály, která se otvásá, a mraky zvýveného prachu doprovázejí neuvěřitelnou katastrofu. Pivaři se vyfítili z vikárky a přibíhají rovněž někteří reprezentanti Galérie extraktu národa. Prezident, předseda parlamentu, ministři, církev. Držte, chraňte a braňte korunovační šperky, křičí kancléř na poručíka ochranky hradu. Vrtulník ministerstva vnitra ztrácí orientaci v prostoru. Orel, prostě nerozumím, přepínám. Rádio nepracuje. Helikoptéra přistává na prolomenou střechu chrámu nad presbytériem a propadá se. Lustry se vítí, tvíští se vitráže. Na nádvoří přistávají lešenářské trubky, trámy, krovy, fragmenty pilívů i nepřirozeně zpitvořené tváře chodličů. Petr Pavlev by měl radost. To přepís, říká prezident na adresu primátora. Sorry, říká provinile primátor. Příště, prstím dřív. Příště, paroduje prezident drzého primátora. Příště přijedeš tramvají. Zvím Prahu, nervózní srdce Evropy, s překrásným panoramatem Vyšehradu, Petfína a

jsou už ovce ostříhaný a jsem s vlnou v městě sám. Rád bych si teď ženu našel, to vám hoši povídám. Všechno, co má nohy dvě, láká zrak můj toužící.

noc tiše vchází černou bránou, na křídlech havranu jde blíž. Odraz ohňů signálních se tříští, jak kletba bohu.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Pospěš, už ho vedou.
1: Chátra se blahem pomine.
0: Tvé vlasy mají barvu šedou.
1: Přikryje rouškou před synem.

Naposled hladíš mrtvý tělo, máš v prstech jeho podobu, který pak mámě by se chtělo.

Starý časy, kdy korzet natrhla si i žena hrdé rasy, sotva sem na ní kejv, i urozené dámy na srdci měly šrámy, šeptali mi mon.

se mnou plepky, dali mi na žilepky a flašku šanohár. Kdybych býval pro milenku kamarád,

teď bydlím na Pavlači a vzpomínky mi stačí, ač připadá mi k pláči, že čas je násobí. Bolí mě dvanácterník, mý zprávy pro večerník, ťukaný na mezerník, jsou hlasem záhrobí.

hořké jak odvar z oměje, všechno, co znáte, to mě je a čekám, kdo mi umeje.

0: Pán ví, co si počít, ráno, než si protřeš oči, doveze tě k nám, hubky, dubky, z jabka, šlubky, doveze tě k nám. Budliky, budliky, švestkový knedlíky.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

Ten, kdo promění lásku do šestáku, ať se chystá na soudný den. Já měl hádku s andělem o duši mou, oh, oh, oh. Já měl hádku s andělem.

lásku s andělem o duši mou. Rád na dno se dívám čbánům, pak mám řeči od srdce jen, kdo pravdu dovolí říkat i si pánům, ať se chystá na soudnej den. Já měl hádku s andělem

padá za mraky. Chtěla bys plout mezi oblaky. 100 000 přání si nechat zdát, aby tě Pán Bůh měl rád. Sluníčko zapadá s nadějí.

Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk. Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

Popravdě je mi ohromně smutno, popravdě je mi do skoku z mostu

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.
1: Až do sebe se zhroutí tenhle hříšnej svět.

smetišti. Špinavý a smutný ležel tam tak sám. Kdo ho tam a zhodil, tím si nejsem jistý. Prapodivný nápis byl na něm.

Odnes jsem ho domů, svirák byl můj přítel a drátěný kartáč, věrný kamarád. Znaky jsem očistil a nebyl jsem z nich moudrý, však můj přítel Jiří nápis rozluští.

slzy jako hrachy mu z očí kanuly. Mechanismem netoč, to jediné mi řekl, ale když budeš chtít, tak to udělej.

kosmos a zvykovaný. Točím, stále točím, neznám večer ni den. Oči se mi klíží, mlýnek je můj pán. A když dobře točím, cítím, že jedno jsme. A v ten moment mlýnek tiše.

Alkohol? Kdo z koho? Kdo tady vlastně z koho vylézá a trčí jako traverza z mrakodrapu, který se třesem srdce zřítil mezi řeči? Nějak víc chápu. Kajícné dozorce i zbloudilé kněze, zatvrzelost starých chlapů. Mezku, co bezmezně hájí svoje meze, alkohol. Alkohol. Zase mi dopomoh kněze, aby mě v zápěti vyvrátil z kořenů, mrsknul mnou o stěnu mé vlastní lebky.

z postrácených klíčů. Chci najít ten k spánku a nejstrašnější z chtíčů je chtít se zlomit v zámku.

hádanku ukrytou v odpovědi na hádanku. Mám tě. Je něha rze, je něha lišejníku. Mám tě. Je plno srdcí nedovřených, jak dveře od hajzlíku. Vždy je to síla, když se mluví o slabosti. Jazyk řeže jako pila, když ho brousíš upřímnosti. Těch sklenek, co si nedopila,

0: Už se nevykroutím, alkohol. 2 srostlí milence, 2 snící symbiontě, alkohol. Vždy je to síla, když se mluví o slabosti, alkohol. A nejstrašnější z chtíčů je chtít se zlomit v zámku. A nejstrašnější z chtíčů je chtít se zlomit v zámku.
1: Před malou chvílí

lid ti časem přihlásí. Jak břitva ostrou změnu počasí.

někde z kamenů na potoce hráz. Tam začíná skryt borovým stínem, do země nikoho sráz. Území pro náhodný známý, naivní a poctivej svět. Ve světáku z bodčováku se slámy a výly nesvedeš hned.

máš li místa na duši bílý, kam zatím život ti nedosáh, ať zkouší vejít každičkou chvíli s inkoustem na manžetách. A pak, liže ty místa tam zbyly, i navzdory těm, co mají zlost, i navzdory

svět na němž chybí nula. Hlídám si svou kotletu, jež se chystá k odletu i s tebou.

Jedna z hlavních starostí, co bije do očí, je otazník, co na tebe i v spánku útočí. Ať si skromnost jediná, nebo pyšný jako páv, otázky se kupí kolem majetkových práv. Kdo bude bydlet na tvém klájmu u řeky? Kdo jezdit ve tvém autě na cesty daleký? Až krejčí nebo švadlena ti střihne na rubáš, co se stane, až nastane až. Až k červenci či k lednu už neodvedu daň, do sklenky podívám se ke dnu, popel spadne na divan, vítr srovná záhon kytek, co rostly před domem za řadou potyček a pitek, mávnu bílým praporem, až řeknu svému řidiči v služebním žaketu, co si sem si zapomněl, vezmi to přes krétu, až odpoví mi vystupovat, dál se nejede, až ti přijdou kondolovat naši sousedé. Potom všechny moje vzpomínky, vzpomínky, vzpomínky, bez jediné výjimky, hoďte prosím do žímky. Potom všechny moje vzpomínky, vzpomínky, vzpomínky, bez jediné výjimky, hoďte prosím do žímky.

Varšavou je klid a mír. Nad Koločavou

Kolik nás zůstalo, kolik nás ještě stojí, za svojí královnou snad ještě nejsem sám. Kdo ještě nastaví si zmenou kůži svoje,

a ostré zbraně. Veliký buben poprvé zaduněl, vzduchem se nesou výkřiky odhodlané.

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: V této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: země.
1: Bazilejské před Šantánem modrý svět, je slyšet hlasitý smích, občas klarinet. Jednu kabaretní umělkyni tam od vidění znám, jo, je vážně pěkná a jmenuje se Marianne. Pro ní námořníci ještě v přístavu přichází jak o srdce, tak o hlavu. Zrychluje se tep i dech sochám všech svatých na mostech, před očima stále

bazilejské před šantánem modrý svět. Je vidět lidi, ve vzduchu kouř z cigaret. Noc je ještě mladá, to bude zase flám, ostatně jako vždycky.

vůle černá, bílá jsou v ní. Jednou si usrkneš z poháru strachu, snad nadějí novou zní. Potkáš se s těmi, co jdou v první řadě, přítele, s kterým se dá jít dál. Není to jak korzo, po promenádě však za zády s

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

jak je to těžké napsat píseň do deště, deště písní prostoduchých. Takový deštník do nepohody, žádné fráze uvařené z vody,

ta jejich hoře jsou jak radci uvěznění v noře, v noře frází předepsaných. Jako léky proti sobě v té naší rozdělené době hledáme písně ze slov neopsaných.

očích jeho odlesk, jak sníh na skalách taje. Tam baba s panou vedou hádky o světlech života.

nebudu. Nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, nebudu, v tomhle hrát nebudu. Kdyby

na Petřín už míří čtyři příslušníci silní. Do houští tam dívky lákal zvrhlík pedofilní. Netušili nezletilé, že je to jen léčka, tak přišli o to nejcennější, obral je o céčka. Budějících u soudu zas probíhá stání, určujou tam děcku otce, ten se však nebrání. Hrdě uznal otcovství a usníval se lehce, na otázku

Na krku nosil žiletku a chodil na diskošku, až do jinýho stavu přivedl povolnou božku. Táta na něj řval, ty nemáš rozumu, snad špetku, měl jsi na krku jen žiletku, tak teď máš

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Říkala, že se tak má jmenuje.

Vítřek si přeje tisíc mladíků. Bláznivý sny, když padá hvězda, já připojil se k stovce básníků a přání se mi velký nezdá. Třeba, aby spadl zrovna dům, kam dáš a stěhuje se zítra. Je to však činžák,

0: láska nemá se brát hopem.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

z lesklé nádoby. Nemám vůbec strach, padám

kdo stále obtěžuje. Je mi lépe, když zapomenu, že tu je. Je tu v domě, já vím o něm, on ví o mně. V našem domě, já vím o něm, on ví o mně. Žijeme tu vedle sebe hezkou chvíli.

nepotkáme. Bojíme se, že se vlastně dobře známe. Klec by spadla, je to pohled do zrcadla. Klec by spadla, je to pohled do zrcadla.

tě mám rád. To jako kdybys modrý z nebe chtěla stočit do ruličky a do kapsy dát. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben či vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jen ne na to, co je ve mně, jak tě mám rád. Proč růže voní, vždyť to je div, pár lístků stonek, ty si těhle růží sad. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jestli chceš, tak vymyslím si několik vět. O lásce se povídat dá, ale co to je, to marně hledá léta svět. Někde uvnitř, co

0: tvou dotk se čas.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

si zpíval blues. Byl jeden autobus, byl jeden autobus. A zvolna trousil trus, byl jeden autobus, byl jeden autobus.

jeden autobus a ten si zpíval blues. Byl jeden autobus, byl jeden autobus, byl jeden autobus, nechodil voz.

jeden autobus a ten si zpíval blues. Byl jeden autobus, byl jeden autobus, byl jeden autobus a zvolna trousl

kvítko, na nějž čekám 100 let, prokvete kamennou zítkou a já nebudu smět otevřít oči, abych neodestál, co stalo se dřív.